0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: zdravého chrupu a zamezení vzniku zubního kazu. Respektive je v našich možnostech tyto nepříznivé trendy nějakým způsobem korigovat? O tom si dnes budu povídat se specialistkami na dětský chrup, s paní přednostkou naší stomatologické kliniky Fakultní nemocnice a lékařské fakulty, paní doktorkou Ivo Vobornou. Ivo, vítám tě. Posaď se a řekni nám, jak jsi se dostala ke stomatologii.
1: No, já nejsem jedna z těch, kteří to měli tak nějak vysněný a jasný hnedka od dětství. Já jsem se ke stomatologii dostala ve vyšším věku a to díky babičce a jejímu dlouholetému kamarádovi zubařovi.
0: Děkuji a naším druhým diskutujícím bude specialistka na dětský chrup, taktéž lékařka z naší stomatologické kliniky, paní doktorka

0: dostala ke stomatologii?
1: My to máme v rodině. Můj tatínek je zubní lékař a moje maminka je vychovatelka ve škole, takže já jsem si vzala něco z obou rodičů a je ze mě dětský zubař.
0: A já přijdu hned k prvnímu tématu, což jsou křivé zuby. Mít křivé zuby asi není normální, ale dneska většina populace má křivé zuby, špatně vyvinutý chrup. Co můžeme udělat pro to, abychom měli správně vyvinutý souměrný chrup? Asi to bude na vás.
1: Tak já začnu dětským věkem. V dětském věku, když se vlastně vyhneme rozvoji zlozvyků, tak dovolíme těm našim čelistem se správně vyvinout a potom si je větší šance, že se nám ty zuby vlastně do té pusy vejdou a my nebudeme mít žádnou ortodontickou anomálii. Takže zavčasu odstranit dudlík do 3 let věku, od 1 roku už dítě učit pít z hrnečku a vlastně odstranit všechny savičky, násosky do těch 2 let věku. Mělo by se od toho 1 roku pít hrnečku bez těch dudlíků a lahví vlastně s dudlíkovým
0: násadcem. A přesto, že se to teďka ví, tak velká většina populace potřebuje nějakou korekci. Jaké procento dětí vlastně potřebují rovnátka?
1: Jedna věc je, kteří pacienti vlastně, část těch pacientů na ortodoncii jsou dětští pacienti, to jsou pacienti, kteří odesíláme my jako dětští stomatologové, a druhá část jsou dospělí pacienti, kteří tu ortodoncii vyhledávají jako estetickou korekci. Řeknou si, že si našetřili nějaké peníze a teď je na čase mít ty zuby jako z reklamy, ale my posíláme vlastně naše dětské pacienty, posíláme ze zdravotních důvodů na rovnátka, protože děti mají, když mají špatně vyvinuté čelisti, nebo se ty zuby nemůžou do těch čelistí vejít, potom se křiví, není mezi nimi dost prostoru, nedají si dobře vyčistit a kazily by se. Takže my odesíláme tu část vlastně pacientů ortodontických ze zdravotních důvodů.
0: A ještě zůstanu u vás. Říkáme, že tedy ten chrup se vyvíjí špatně a jde kromě těch rovnátek něco udělat pro to, aby se nám vyvinul správně?
1: Důležitou část tam taky hraje genetika. Kdy pokud rodiče nosí rovnátka, je šance, že my ty rovnátka budeme nosit taky, protože velká část těch ortodontických vad je zapříčiněna nesouladem velikosti zubů a čelistí. A to je vlastně, navazuju na ten náš úvodní příspěvek tady, že se nám ty čelisti zmenšují, ale zuby to neví a zůstaly stejně velké, takže proto se části lidem nemohou vejít ty zuby v tom počtu, jaký mají do těch čelistí, a musí nosit rovnátka a některé zdravé zuby se musí vytrhnout.
0: A když ty zuby nejsou správně ošetřené a zůstanou křivé, jaké problémy to způsobí pak v dospělosti?
2: Můžete mít vlastně vliv na zdraví těch zubů jako takových a zároveň i na možnost budoucího ošetření. Pokud máme nesprávně postavené zuby, tak zaprvé mohou vlastně zuby poškozovat vlastní zuby, což se nejčastěji stává v tom předním úseku, kdy pokud jsou nesprávně ty zuby v nesprávném vztahu, tak ty dolní zuby mohou poškozovat horní zuby, dokonce někdy ty dolní zuby můžou napůsobovat až do patra, čímž pádem můžou poškozovat třeba i tu tkáň, která je vlastně na tom patře. Když je potom ten pacient dospělý, tak se může stát, že některý ten zub se opravdu zkazil nebo o něj pacient z nějakého jiného důvodu přišel, a potom přichází protetická léčba. Ta protetická léčba je buď třeba implantáty, můstky, snímatelná náhrada, a pokud ty zuby nejsou správně postaveny, tak nám vlastně tam nejde ta náhrada zhotovit. Takže se dostáváme do situace, kdy z důvodu špatného postavení zubu nemůžeme tomu pacientovi pomoci, a ve věku 40, 50, 60 potom teprve ty pacienty jakoby motivujeme k tomu, aby teprve na tu ortodoncii šli, nechali si srovnat ty zbylé zuby, co jim tam zbyly, aby jsme jim mohli udělat ty nové.
0: Dobře, takže to jsou křivé zuby a řekněme naše už špatná adaptace nebo nedostatečná adaptace našeho těla na to, že dneska už dostatečně nekoušíme, máme malé čelisti. A druhou nejčastější chorobou zubů je zubní kas. Co vlastně způsobuje zubní kas? To bude asi na tebe.
2: Zubní kas je bakteriální onemocnění, takže v podstatě zubní kas je způsoben bakteriemi, které máme bohužel v dutině ústní, nejsme schopni se jich zbavit, že by člověk řekl, tak jak to někteří lidé mají v myšlenkách, vezmu si antibiotika, vezmu si nějaký prášky, vyzabijím bakterie, nebudu mít zubní kas. Takhle to bohužel nefunguje, protože ty bakterie nelze tímto způsobem zničit, takže jediný způsob, který je, minimalizovat to prostředí vhodné pro to, aby ta bakterie mohla ty zuby ničit. Takže zamezit jí vlastně přístup k těm zubům, ulpívání na těch zubech, takže minimalizace toho plaku, správné čištění. No a potom je samozřejmě i ta životospráva, kdybychom neměli těm bakteriím dodávat potravu, se dá říct, čili sacharidy.
0: A ten zubní kas protože to je způsobené bakteriemi a jejich dlouhodobým působením, takže ta četnost narůstá s věkem. Je častý už i u dětí a od jakého věku se vyskytují první zubní kazy?
1: Časný kaz raného dětství je vlastně onemocnění zubním kazem dětí na dočasném chrupu. Ten náš zubní kaz je trošičku jiný, kterým my se na dětském oddělení zabýváme, než vlastně mluvila teď paní doktorka Voborná, protože za zubní kaz u dospělých si vlastně každý ten dospělý může svým způsobem sám. Rozhoduje se, jak si bude čistit zuby a jestli bude mlsat. Kdežto my na dětském oddělení máme kromě tady těch všech faktorů, které pro nás platí taky, tak máme ještě faktor, který se jmenuje pečující osoba nebo maminka, která, když je správně edukovaná a správně ty zuby čistí a nepřislazuje se potrava, tak je mnohem menší riziko, že se ty zuby zkazí. Takže my edukací tady těch pečujících osob vlastně můžeme dosáhnout toho, že všechny naše děti budou mít hezké mléčné zuby a když potom to budou lajdat s čištěním nebo zmlsáním, tak se jim ty zuby zkazí, ale můžou si to sami, protože jsou to loupežníci.
0: Čili ten rozdíl v prevenci je ta osoba, která ano. nad tím bdí. Ano. A já vím, že na naší zubní klinice má bydlí zubní víla. Co byste k tomu řekla?
1: Na naší zubní klinice bydlí zubní víla. Má u nás dvoje dvířka. Jedny dvířka zubní víly jsou v čekárně a druhé dvířka jsou v zubní ordinaci, kde vlastně jsou u křesla a máme zubní vílu, která je schovaná za těmi dveřmi a poslouchá, jestli ty děti u nás nepláčou, jestli jsou šikovné, jestli si hezky čistí zuby a potom pro ty děti mají nějaké malé odměny, malé pastičky, obrázky, malé hračky. Takže tady ten nápad se zrodil u nás doma, když moje dcera nechtěla spinkat sama v pokoji, tak jsem hledala na internetu nějaké tipy a našla jsem vílí dvířka, tak se k nám nastěhovala víla a měla velký úspěch. Dcera začala spinkat sama v pokoji a za každý úspěch u víly byla třeba jedna lentilka nebo nějaká malá drobnost. No a tak jsem koupila ještě jedny dveře a lepla jsem je do čekárny k nám na dětské oddělení, aby vlastně jsme měli taky takovou vílu, která bude děti odměňovat a bude dohlížet, jestli ty děti jsou šikovné. Ten úspěch byl obrovský, tak vlastně s podporou paní přednostky jsme zakoupili ještě jedny vílí dveře, ty už jsme dali vlastně do ordinace a teď máme zubní vílu, která s podporou fakultní nemocnice je dneska registrovaný projekt na edukaci a na prevenci zubního kazu v dětském věku a krásně vlastně ty děti spolupracují, protože spousta dětí má buď špatnou zkušenost, první zákrok byl na pohotovosti, nebo jsou to děti, které jsou celkově nemocné, mají strach z bílého pláště, tak když přijdou na pracoviště, kde bydlí pohádková postava, tak je to pro ně zcela jiné a ty děti mnohem líp spolupracují.
0: Čili stále funguje ta zubní víla velmi dobře.
1: Stále funguje velmi dobře. Dokonce ten projekt pořád rozšiřujeme. Teď nově máme kanisterapeutickou poradnu, máme kanisterapeutického pejska Kima, který k nám dochází do poradny k zubní víle a vlastně děti třeba se speciálními potřebami, jsou to třeba autistické děti, nebo jsou to děti, které mají opravdu velké trauma z nějakých celkových velkých operací, dlouhodobých pobytů v nemocnici a špatně snáší to prostředí nemocniční, tak díky tomu kanisterapeutickému pejskovi se nám daří prostě ošetřovat tady tyto případy, kdy ty děti opravdu mají velkou odontofobii.
0: My jsme tady probrali ten zubní kaz s jeho příčinou a důležitou prevenci je správné čištění zubů. Jak si vlastně máme správně zuby čistit?
2: Určitě existují nějaká taková univerzální pravidla ve smyslu dvakrát denně, ideálně, správně k tomu s určeným kartáčkem, čistit mezi zubní prostory a tak dále. Ale stejně tak jako ve všem ostatním jsme každý zcela individuální a opravdu potřebujeme někdy i individuální přístup k té hygieně. Tady vlastně přichází role dentální hygienistky, což je naprosto nepostradatelný člen toho týmu zubního lékaře v tom, že každému pacientovi najde ty správné pomůcky a správnou techniku, jak si co nejlépe ty zuby vyčistit. Například jsme tady momentálně tři a věřím tomu, že každému z nás bude vyhovovat třeba jinak velká hlavice toho kartáčku a zároveň určitě máme každý jinak široké mezizubní prostory a potřebujeme třeba jiné ty mezizubní kartáčky.
0: A existuje nějaký způsob, jak si ověřit, že jsem si vyčistil zuby správně?
2: Určitě. V podstatě máme barviva, dalo by se říci, které jsou schopny obarvit ten zubní plak a můžeme je najít v lékárnách ve formě buď tablet nebo různých roztoků.
0: No je to teďka v jedné obrazovce, obarvený zubní plak.
2: Tak. To, co je vlastně obarvené, to je vlastně špinavé, by se dalo říci. Tady je i velice dobře vidět, že vlastně ten plak se nenachází jenom na těch zubech, tak jak my to vnímáme, ale že se vlastně nachází i na těch dásních, které jsou v okolí toho zubu. A dá se to používat buď před čištěním, aby člověk věděl, co všechno má vyčistit, nebo i taková trošičku motivační záležitost třeba pro puberťáky, se kterými mají někdy docela těžká komunikace. komunikace a spolupráce, protože když si vyčistí zuby a následně teprve vlastně použijí tu tabletu nebo ten roztok a ten zbytek toho plaku se jim obarví, tak určitě mezi své kamarády nepůjdou s fialovou, zelenou nebo modrou pusou, takže je to i taková trošičku motivační záležitost.
0: Takže prevence, správné čištění, bez diskuze. A já si vzpomínám, že v době svého dospívání jsem byl odpovědný za svého bratra, že si vezme fluoridové tabletky. Jak je to dnes? Doporučuji si ještě fluoridové tabletky?
1: Fluoridové tabletky už dnes nedoporučujeme. Dneska spoléháme na pestrou stravu, to znamená dostatek čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, pravé čaje, černé, zelené, které obsahují fluoridové jonty. A kromě toho taky na lokální aplikaci fluoridů. Už ho nepřijímáme v potravě, ty fluoridy, ale doporučujeme dnes vlastně aplikaci přípravku přímo na sklovinu, odkud vlastně ty fluoridové jonty přechází do skloviny a remineralizují ty, to odvápnění drobné, které jsme si způsobili.
0: A jaké to jsou přípravky?
1: Jsou to nejčastěji zubní pasty.
0: Čili zubní pasta s fluoridem toto všechno vyřeší. A zdravá přirozená strava.
1: Ano. A do toho, pokud třeba pacient nosí rovnátka, nebo jsou to děti, které mají vyšší kazivost, nebo prořezávají stále zuby kolem 6. roku věku, můžeme doporučit ještě třeba fluoridový gel, který si většinou jednou týdně dají místo pasty a vyčistí si tím fluoridovým gelem. Fluoridový gel má mnohem víc fluoridových jontů a může ty nové zuby, které začínají vykukovat do dutiny ústní, může je mineralizovat touto cestou. Takže máme ještě takové
0: přípravky. Čili v době růstu nových zubů fluoridový gel.
1: Ano.
0: A ještě dneska má hodně dětí kazy, možná ještě dřív než v minulosti, a dává se to do souvislosti s nočním kojením. Je tomu tak nebo není?
1: My noční kojení bezvýhradně podporujeme do 1. roku věku. Nutričně je naprosto nenahraditelné a pro vývoj dítěte je toto nejlepší, co maminka vlastně mu může dát, takže do 1. roku věku. Ale od toho 1. roku věku, pokud to noční kojení je příliš časté a přes den to kojení prakticky není, už upozorňujeme maminky, že se z toho stává zlozvyk a že je vhodné nakojit na usnutí, potom třeba během noci dávat vodu a přes den kojit dle potřeb dítěte.
0: Dobře, ještě se zeptám, zubní kas se ošetřuje plombou. A víme, že dnešní plomby jsou jiné než v minulosti a říká se, že ty v minulosti byly toxické. Je na tom nějaká pravda?
2: Existuje na to vícero názorů, zcela upřímně. Ta toxicita byla, nebo je vlastně často zmiňována z důvodu přítomnosti rtuti vlastně v tom amalgámu, v té klasické stříbrné výplni, kterou asi i moje generace ještě mnohokrát měla v ústech, nebo já jsem ji měla v ústech. Ale existují studie vlastně, které prokazují, že ta rtuť jako taková je vázaná v tom materiálu, takže vlastně neublíží, nepoškozuje ten organismus. Ale kdy ho může poškodit, je ve chvíli zhotovení výplně, kdy vlastně při kondenzaci toho materiálu se může uvolňovat a dále při odvrtávání té výplně. Takže dneska se vlastně doporučuje, aby při jak zhotovení výplně, tak vlastně při odstraňování té výplně bylo maximálně možné odstranění všech těch částí, aby se to nedostalo do organismu toho člověka. Takže záleží asi na tom, na jakou studii se člověk podívá, ale ano, jsou země, které už zakázaly amalgám jako výplňový materiál a u nás je momentálně zakázaný u dětských pacientů a u těhotných a kojících žen.
0: A já bych ukončil tu kapitolu o zubním kazu tím, jak vy vidíte budoucnost zubního kazu. Bude to v budoucnu dál existovat? Budeme mít lepší prevenci nebo bude nějaká zázračná tabletka, která odstraní?
2: Já si myslím, že všichni se snažíme být ti, co nejvíce optimističtí a strašně rádi bychom řekli, že prevence se dostane v České republice na takovou úroveň, že kazů bude minimum. Kaz nikdy nezmizí, protože pokud nezmizí bakterie, nezmizí kaz a vždycky se najde člověk, který prostě nedokáže ty zuby 100% vyčistit. Co se týče nějakých idealistických představ ve smyslu, vezmeme si tabletku a všechny kazy se vyléčí, tak se nejsem vědoma, že by prozatím v tomto výzkumu byl kdokoliv na světě úspěšný.
0: A já bych opustil teďka už i zubní kas a jaké jsou další nejčastější choroby zubu nebo dutiny ústní?
2: Jsou to vlastně další typy bakteriálního onemocnění v dutině ústní a jsou to většinou záněty jak dásní, čili gingivitída, potom zánět toho závěsného aparátu, čili parodontitída, myslím si, že většina z nás ji zná pod pojmem parodontóza a hlavně z těch krásných reklam, kdy máme třeba pacienty, kteří nemají ani jeden kaz, opravdu prostě je tam ta kazivost velice nízká, či minimální, či žádná a přesto o ty zuby přicházejí právě tím, že ten plak se nám neudržuje pouze na tvrdých zubních tkáních, čili na zubu, ale udržuje se vlastně i na těch měkkých tkáních a může poškozovat i ty měkké tkáně, čili hlavně tu dásení gingivu.
0: A potom dneska jsou časté i ty moderní doplňky, piercing jazyka nebo rtu. Jak se na to dívá stomatologie?
1: U nás v dětské našem oddělení se setkáváme u starších pacientů, vlastně, kteří jsou v pubertálním věku, tak se setkáváme tady s těmito modními doplňky. A tady ty modní doplňky nám způsobují chronické dráždění, takže se nám stává, že vlastně může u takového chronického dráždění, pokud ta ozdoba vlastně dráždí dáseň nebo dráždí zuby okolo, může poškodit buď ty zuby, anebo ta měkká tkáň, když je drážděná, tak zduří a může to imitovat až onkologické onemocnění. Takže potom odstraňujeme chirurgicky tady ty zduření a posíláme je na histologické vyšetření, jestli opravdu jenom jde o chronické dráždění a piercing musí být odstraněn, anebo jestli se snad nejedná o něco vážnějšího.
0: Takže cizí těleso dutně ústní ve smyslu piercingu je z vašeho pohledu velmi špatně.
1: Určitě škodlivé.
2: Určitě.
0: Než se dostaneme k dotazům diváků, já bych se ještě zeptal, jestli máte i dobré příklady třeba starších lidí s velmi zdravým a správným chrupem a jak to docílí tady ti jedinci.
2: Já budu upřímná, já se specializuji na protetiku, takže většina mých pacientů přichází právě proto, že už jim buď kus zubu chybí, anebo jim chybí celé zuby. Takže bohužel v tom mém portfoliu pacientů příliš 100% zdravýho chrupu nevidím, bohužel. Myslím si, že tady možná paní doktorka Mížová bude mít lepší zkušenost, řekněme, že aspoň u nějakých 12-letých. Ale v mém blízkém okolí určitě pár takových mám, kteří mají, nebo dokonce nemají žádný zubníkaz, nemají žádné ošetření, například až jsou v mém věku, ale to jsou opravdu lidé, kteří jsou neuvěřitelně zodpovědní v rámci té ústní hygieny. Někteří z nich, až bych řekla někdy, příliš přemotivovaní.
1: A nebo jsou to lidi, kteří nemlsají. Kdo je masář a je založený vlastně jinak, nebo stres řeší jinak a nemlsáním, tak tady ti lidé opravdu mají mnohem menší riziko vzniku kazu.
0: Dobře, já vám děkuji zatím a přejdeme k dotazům diváků, kterých je dneska hodně. První dotaz. Stále se mluví o nedostatku zubařů. Čím to je? Je málo studentů stomatologie? Jaký má tento problém řešení? Tak to je spíš na paní přednostku.
2: Velice častá otázka, kterou dostávám. Ano, opravdu z mého pohledu si myslím, že máme málo absolventů zubního lékařství. A z toho počtu těch absolventů, kteří vychází z našich fakult v České republice, je pořád ještě docela vysoké procento, které odchází zpátky domů, což je momentálně i za hranice České republiky. To je jedna věc. Druhá věc, my máme více zubních lékařů, než jsme měli dříve, ale nám se hodně změnil ten způsob toho ošetření. Což znamená, že před několika lety bylo naprosto běžné, že každý pacient byl ošetřen během 10, 15, 20 minut a dneska při zhotovení opravdu kvalitního lege artis ošetření toho pacienta na něj potřebujeme 2-3 hodiny kolikrát. Takže z mého pohledu ano, máme málo absolventů zubního lékařství. A
0: co s tím budete dělat?
2: Co s tím budeme dělat? Zcela upřímně, my jako fakulta s tím bohužel nejsme schopni momentálně dělat nic, vzhledem k tomu, že tak, jak je to nyní nastaveno, je už teď v celku komplikované sehnat dostatečný počet pedagogického personálu tak, aby jsme dokázali udržet standard, vysoký standard výuky našich studentů. Pokud bychom měli přijímat více do studentů, nejsme momentálně schopni je personálně kapacitně zajistit. Takže řešení více peněz na lékařské fakulty tak, aby jsme získali více pedagogů.
0: Dobře, já půjdu k dalším dotazu. Myslím, že všechny děti by chtěly chodit k olomoucké zubní víle jako ke své zubařce. Je možné se k vám přihlásit? Uvažujete o rozšíření kapacity dětského oddělení?
1: V současné době zubní víla funguje jako projekt prevence, a plánujeme vlastně s fakultní nemocnicí Olomouc zavést telemedicínskou poradnu, kde bychom mohli vlastně maminkám nebo těhotným ženám, už bychom mohli vést tady to poradenství, jak tomu zubnímu kazu zabránit. Takže do budoucna doufám, že se nám rozšíří to vlastně pole těch lidí, kterým my budeme moci zubní vílu nabídnout. A na druhou stranu naše poradny, ať už je to vlastně poradna skanisterapeutická nebo poradna se zubní vílou, tak to jsou vlastně poradny, kam ten pacient pacient se může, když vlastně mě kontaktují na stránku Zubní víly, můžeme se prostě domluvit, pokud mají děti nějaký speciální problém, nějaké trauma nebo něco, tak i ta kapacita, když je omezená, tak pořád vlastně pacienty přijímáme a pořád pacienti
0: k nám. Lze se k vám dostat a plus budete dělat edukační akce, ano, a telemedicínskou poradnu.
1: Vílu dneska můžeme potkat na pevnosti poznání, vlastně jsme se s Vílou už potkali osobně a budeme v tom pokračovat s klinikou zubního lékařství dál.
0: A určitě budou odkazy na našich stránkách ambulance aktivního zdraví na Zubní vílu. Dobrý den, my synové se občas po večerním čištění zubu dojídají s bílými potravinami odloženými na stole od večeře. Je nezbytné poté zubní hygienu vždy opakovat? Tak určitě. To bude spíš asi zase na vás.
1: Určitě.
0: Nutno opakovat.
1: Určitě, nutno opakovat.
0: Kdo další dojde, dotaz. Chce

0: sirupech. A tady ty cukrové sirupy, večer, když je teplota, rodiče nemůžou to dítě v horečce nutit čistit si zuby. Může se stát, že tady ty onemocnění nám způsobí nějaké kazy, ale to je taková daň za tu nemoc a za to, že malé děti nepřijímají léčiva ve formě tablet, ale máme cukrové sirupy, takže se nad tím bude muset přimouřit oko a pokud maminka dělá maximum, tak to bereme jako ztrátu, která se stala, ale jedeme dál.
1: Ale měla by si ověřit, že to maximum dělá správně. Čili, jestli teda bys to doplnila.
2: Jako tohle to je určitě pravda, ale toto se týká nejenom dětských pacientů, ale i dospělých pacientů, protože to je dost častá věta. Čistím třikrát denně, dělám všechno, co můžu, přesto mám problém. A ono totiž někdy je to spíš o tom, že my se snažíme, ale bohužel neděláme to správně. Takže pokud je takováhle situace, určitě opět doporučujeme konzultaci v rámci správné techniky a správných pomůcek té dentální hygieny. A bohužel to odkazuju znovu na ty dentální hygienistky.
1: A nebo na ty tabletky.
2: Samozřejmě,
1: barvici.
2: Určitě. Akorát u těch malých dětí si nejsem, vlastně to bylo pětileté dítě,
0: tak
2: že?
0: To už jo.
2: V pěti letech už určitě jo.
1: Dobře. Dobrý den. Kdy si čistit zuby ráno? Před nebo po snídani? Děkuji. Tak je to rozdíl mezi dospělým a dětském věku?
2: Já myslím, že ne. Ono ty bakterie jsou bohužel stejné u toho dospělého, u toho dětského a plak je plak. Takže ono až tak úplně nezáleží na tom, jestli před, po, důležitý je to vyčistit, protože je dokázáno, že ve chvíli, kdy dokončíme čištění zubu, tak během pár vteřin v podstatě okamžitě se na tom zubu opět ukládá vlastně ten plak, ta pelikula, ta potom jakoby zraje, dostane se tam ten plak, tam nasedají ty bakterie. Takže je úplně jedno, jestli před nebo po, ale důležitý je vyčistit. Trošku bych se zaměřila na pacienty nebo lidi, kteří mají rádi k snídani třeba džusy nebo takovou kyselější stravu, různé takové ty jontové nápoje, třeba kdo sportuje nebo něco takového, protože ty v rámci té kyselosti hodně snižují to pH v té dutině ústní. Když se sníží pH v té dutině ústní, tak vlastně dochází k naměknutí, v tím slova smyslu té skloviny, a pokud by došlo k okamžitému čištění těch zubů, tak vlastně dojde k odírání té skloviny. Tudíž tam se udává, že mezi těmihle potravinami a čištěním zubů by ideálně mělo být rozmezí alespoň těch 30 minut. Další stránka jsou potraviny s pigmentem, což je pro nás zelený čaj, černý čaj, káva, takže aby nedocházelo, aby se minimalizovala pravděpodobnost ukládání těch pigmentů, tak u tohohle v této situaci bych doporučovala až po.
1: Dobře, já půjdu dalšímu dotazu. Dobrý den. Je nějaký rozdíl u dětských past? Má na vznik zubního kazu vliv, jestli dětem čistím levou levnou nebo drahou značkovou pastou? Děkuji.
0: Je to jedno, jakou pastu používáme, ale ta pasta musí obsahovat fluoridové jonty. Musí obsahovat 1000 ppm fluoridu. Maminky, když otočí krabičku s pastou, tak obsah je uvedený na každé pastě. Pokud maminky čistí zubní pastou bez fluoridu, nedochází k té remineralizaci těch lézí, které se staly vlastně během dne, staly se kyselou stravou, staly se léčivem v sirupu. Takže taková pasta není tak dobře účinná, jak pasta, která obsahuje fluoridové jonty.
1: Dobře, půjdeme dál, máme těch dotazů opravdu hodně. Jaký je váš názor na elektrické zubní kartáčky u dětí školního věku? Děkuji. A možná i obecně, takže u dětí školního věku?
0: My se tomu nebráníme, ale pořád tvrdíme, že dítě je velmi tvárný jedinec, který se potřebuje naučit čistit ručním kartáčkem. Takže ruční kartáček nezavrhovat, čistit od pondělí do pátku a pak na prázdniny, na víkendy nechat elektrický.
1: A v dospělosti?
2: V dospělosti já jsem vždycky toho názoru, že je mi úplně jedno, čím pacient čistí, hlavně když se to vyčistí. Takže opět, stejně jak říkala paní doktorka, já ji nezavrhuji. Já jsem teda propagátorem klasických ručních obyčejných kartáčků, ale ty ultrasonické kartáčky můžou být docela dobrou pomůckou, hlavně třeba v tom pubertálním věku, kdy spousta těch puberťáků, jakmile to má baterii, dá se to nabíjet, má to různé barvy, design, chraň Bůh nějakou aplikaci, tak je to takový motivační prvek, takže taky to nezavrhuji. Není to něco, co by mělo být naší první volbou, to ne, ale rozhodně to nezavrhuji.
1: Další dotaz. Ošetřujete děti v narkóze? Děkuji.
0: Fakultní nemocnice Olomouc ošetřuje děti vlastně v celkové anestezii, ale těch míst je málo. Navíc teď vlastně rekonstruujeme sály, abychom měli víc prostoru pro ošetřování dětí v celkové anestezii, ale my vyhrazujeme tato místa pro děti, kteří jsou handicapovaní, jo, a nemají možnost toho ošetření v ambulanci. Takže pokud je dítě zdravé, ale z nějakého důvodu nechce být ošetřené, nebo ten rozsah toho ošetření je velký na ambulanci, je prostě vhodné kontaktovat nějakou soukromou kliniku a uhradit toto ošetření. ošetření, protože naše kapacity jsou vymezeny pro postižené pacienty a ani těm nemůžeme víc.

0: A je z vašeho pohledu správné ošetřovat děti v narkóze?
1: U některých pacientů je to nezbytné, ale...
0: Nemyslím třeba, že když má někdo poruchu autistického spektra, ale u zdravého dítěte.
1: Ano, pokud je třeba opravdu ten chrup destruovaný a ten zásah prvotní by tam byl na moc hodin, mohli bychom ztratit spolupráci u malého dítěte, takže je nezbytné, ale doporučovala bych velmi, abychom předtím vyčerpali všechny možnosti. Máme třeba rajský plyn, máme možnost sedace v benzodiazepinech, v midazolamu, které se dají nakapat do nosu, dají se vypít v sirupu. Takže doporučovala bych tím i návštěvu psychologa a snažit se pracovat na sobě a se svým strachem. Takže až vyčerpáme všechny možnosti, určitě celková anestezie je terapie, která je vhodná, ale nejde si představovat, že to dítě do důchodu bude už navštěvovat jenom operační sály a bude se budit se zářivým chrupem. Tak to nefunguje.
0: Dobře, já půjdu dál. Jak je váš názor na dětské implantáty? Syn si vyrazil přední zub mléčný. Má smysl mu nechat dělat implantát? Děkuji. Tak to bude znovu asi na...
2: Tam jde spíš o tom, že v dětském věku vlastně ty implantáty nejdou zhotovit. Tam jde o to, že reálná implantace dentálním implantátem, tak jak jsme zvyklí na něj, opravdu ten válcový kostní, tak jak se dneska zhotovuje, je možno udělat až ve chvíli, kdy máme ukončený růst kostí. Takže pokud se bavíme o dětském pacientovi, tak vlastně my ani nejsme schopni ten implantát tam vlastně zavést. Takže pokud došlo ke ztrátě například horního středního řezáku té jedničky, jak se ta zatelka ptá, tak určitě ne, jsou jiné možnosti, o kterých tady může promluvit paní doktorka, ale rozhodně to není dentální implantát v dětském věku.
0: Čili vy neimplantujete dětem implantáty zuby?
2: Nikdo by neměl. Přesně tak. Jo. Pokud to tak někdo činí, tak... může se jednat o poškození pacienta, prostě tohle to není správné.
0: Dobře, čili váš názor je, že to nepatří do dočasného chrupu.
2: Určitě ne. Určitě.
0: Tak, bezva. Nevím, jestli odpovíme tuto otázku, ale co má dělat člověk, který prostě nemůže sehnat zubaře? Pohotovost řeší na akutní případ. Lze chybějícími stomatologii částečně nahradit hygienisty? Děkuji.
2: Ne. Dentální hygienistka nemůže nahradit pozici zubního lékaře, protože dentální hygienistka je člověk, který učí prevenci, čili správné ústní hygieně. Pokud ale už došlo k nějakému onemocnění v rutině ústní, byť je to jenom v úvozovkách, jenom ten kas, tak už je prostě potřeba ten zubní lékař. Musím uznat, že problematiku nedostatku zubních lékařů řešíme dnes a denně. Máme mnoho telefonátů od pacientů, od různých pracovišť, které se snaží najít zubaře. Máme po republice mnoho pracovišť, které jsou perfektně nadstandardně vybaveny a už jim tam chybí jenom v uvozovkách ten zubař. Ale jak už jsem řekla, bohužel před chvílí momentálně to řešení není, nebo ten míč v tom řešení není momentálně na straně lékařských fakult.
0: Dobře. Jaký je váš názor na gely, které odstraňují zubní kas jakožto náhrada nepříjemného vrtání? Je to adekvátní náhrada plomb? Děkuji. To jsem ani neslyšel nikdy, že by nějaký gel odstraňoval zubní kas, nicméně tak
1: máme,
0: třeba na vás.
1: Máme takové gely, používáme je na dětském oddělení, ale musíme si na rovinu říct, že ten gel, který rozpouští ty kazivé hmoty, tak není tak účinný, jak já, když si vrtáčkem vyvrtám vlastně ten zoubek a dám všechno pryč opravdu do čista. Takže je to opravdu fajn, pokud třeba ve své ordinaci se zubní výlou mám dětského pacienta, který se bojí a já bych potřebovala, když uděláme velký pokrok a on si sedne na křeslo a spravíme jeden zub bez vrtání, tak on pak odchází a je na sebe pyšný. A je velká šance, že příště uděláme ještě větší pokrok. Tak na tyhle situace je to dobré řešení, ale je to řešení na dočasný zub a je to kompromisní řešení na dočasné zuby. Na tyto situace je to fajn, ale na stále zuby.
0: Čiže není to plnohodnotné a je to na překonání nějakého období, buď k tomu, než ten zub sám vypadne dočasný, anebo než se definitivně spraví.
1: Ano, nebo dozrajeme k vrtání.
2: Hlavně tak. To nepatří do stále dentice, jako nepatří to na stále zuby.
0: Na stále zuby to nepatří, ne. Dobře. Dobrý den, jaká je podle vás úroveň dnešních mladých zubařů? Tak jako přednostka to nemůžete kritizovat, když říkáte, tak se ptám vás, Evo.
1: Dnešní mladí zubaři mají obrovský přístup k informacím, o kterém se nám, paní doktorku, když jsme studovali, ani nezdálo. Takže to dneska, co vlastně vychází z lékařských fakult, to jsou opravdu odborníci. A my s paní doktorkou jsme strašně pyšné na to, jako, jaké možnosti jim lékařská fakulta v Olomouci nabízí, kolik stáží je možné absolvovat, jak zkušené, vzdělané pedagogy my máme. Ale druhá věc je, že vlastně tady ti mladí lékaři musí je pak ještě naučit život a musí je naučit k tomu kontaktu s tím pacientem, s dětským pacientem, a to je vlastně cesta, která čeká každého mladého lékaře, ta realita potom, jak s tou hlavou nabitou informacemi nastoupím do té praxe.
0: Já si taky myslím, že úroveň absolventů je čím dál vyšší a nakonec v té stomatologii je velký pokrok v tom, na čem se mohou učit, protože mají takové fantomy nebo takové pomůcky, na kterých takové umělé zuby, na kterých se můžou učit vrtala, všechny techniky, že to je proti mojim spolužákům, kteří studovali stomatologii, úplně
2: i
0: nesrovnatelné.
2: Proti mě, jo. I proti nám. My, když jsme s paní doktorkou studovali, tak fantomy už jsme měli, myslím si, že na vysoké úrovni, ale třeba ty zuby, se kterými jsme pracovali, jsou nesrovnatelné s umělými zuby, se kterými pracujeme teď. Ty zuby jsou jak strukturou, tak tvarem, v podstatě i jednotlivými tkáněmi, natolik jakoby podobné tomu reálnému zubu člověka, že jsme se opravdu někam hodně posunuli. Ale důležité je, že třeba teďka ta výuková pracoviště jsou vybavená v rámci veškeré vlastně techniky, přístrojů, nástrojů, materiálů, ano, které jsou na trhu. Takže ten student opravdu vychází, si myslím, že se, jako takhle, myslím si, že student zubního lékařství se na škole setkal prakticky se vším. Jak už tyto zkušenosti a znalosti potom uplatní, to už je bohužel na něm.
0: A poslední dotaz je vlastně poděkování za téma a já bych navázala, poděkoval vám za účast v dnešní diskuzi, děkuji. A zkusím to nějak ještě shrnout, že pro správný vývoj zubů je zásadní rozvoj svalů, kostí a zubních oblouků a je nezbytné do našeho jídelníčku zařadit syrovou zeleninu, ovoce, ale i maso. A tyto potraviny nás nutí více kousat, více žvíkat a daleko lépe nám rostou kosti a zuby se mohou lépe vyvíjet. Současně musíme minimalizovat zlozvyky, jako je cucání palce či kousání nehtů. A v prevenci zubního kazu je klíčová správná zubní hygiena, omezení cukru v potravě, hlavně mezi hlavními jídly. Velmi dobře v tom dokáží poradit jednak dentální hygienici a také na pravidelných kontrolách stomatologové. Takže abych toto téma uzavřel, děkuji vám za přízeň, děkuji za pozornost a těším se na další díl a na viděnou opět za měsíc, kdy 4. května bude náš seriál věnován cukrovce. Děkuji vám a děkuji, milé dámy, i vám. Já se s váma rozloučím pomaličku. Tak jo, díky.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Jen pár hodin poté, co se začaly objevovat fotky z tajného rande manželů Vémolových v centru Prahy, přišlo ze strany slavného zápasníka vyjádření. Carlos Vémola reagoval na divoké spekulace a na svém Instagramu zveřejnil,

0: energie, no a příště snad o něco veselej.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: FM.
1: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: stolu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
3: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
4: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě

0: k zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To

0: našeho vysílání. Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Dnešní den.
1: Berani, únava u vás nemá šanci. Býci, očekávejte vesměs pozitivní vývoj. Blíženci, jako vždycky, chcete být na všechno připravení. Hradci, pokud to půjde, část povinností delegujte. Lvi, vy dneska dokážete i nemožné. Pany, ráno ovlivní, jaká bude vaše nálada po celý den. Váhy, prokážete svůj talent a také profesní vědomosti. Štíři, v jakékoliv situaci pomůže humor a smích. Střelci, skoro to vypadá, že zvládnete cokoliv. Kozorozi, hlídejte si emoce a vyhnete se tak problémům. Vodnáři, vaše energie možná trochu kolísá, radši zpomalte. A co my ryby? Chladivá rosa nás prý probere líp než silná káva.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: Hlubáková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice s pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.

0: you mine.
1: Radio Metropole.
2: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metro.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webureport.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webureport.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
4: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
3: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
1: Sport.
3: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
6: It's Friday then.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
7: A my budeme tancovat, až do samého rána.
6: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Metro Retro.
17: Metropolis.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky

0: kašli, pokud to samozřejmě lze. Pokud je to malé miminko, tak napřed se snažíme jakoby odsát třeba z dutiny ústní, nosní, nějaký hlen a tak dále. Pokud je to dospělý člověk nebo větší dítě, tak opravdu podpořit v kašli. Pak až to není možné, snažíme se i nějakými vypuzovacími manévry, poplácání vlastně uprostřed lopatek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát

0: Pravda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Je středa 10. června. Požár solárních panelů. V Lutíně na Olomoucku včera odpoledne hořely fotovoltaické panely na střeše rodinného domu. Požár způsobil škodu 8 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Příčina požáru je dál v šetření.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Konec jedné éry v Přerově. Kazeto po necelém století končí s výrobou kufrů. Přerovská společnost Kazeto na jaře ukončila tradiční výrobu lepenkových kufrů a krabic, kterou se zabývala od 30. let minulého století. Kvůli slábnoucí poptávce o práci tam nyní přišlo 10 z posledních 15 zaměstnanců, píše o tom ČTK. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
4: Sport.
3: Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně a vicemistr světa na trati 10 kilometrů uspěl v hlasování sportovců a Českého olympijského výboru.
5: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport a obětují tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na tom mistrovství se, jakož to byl nějaký první cenej koch, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
3: Dodal k ocenění rychlobruslař Metoděj Jílek.
6: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
7: Úžehy, úpaly nebo spálená ramena, to dnes nehrozí. Víme, jak bude, celý den má být oblačný anebo zatažený deštivý s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia.
8: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole. Za volantem.
7: Středeční ráno s deštěm a s policejními hlídkami. Víme, jak se jezdí tady. Na silnicích pozor na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 centáků, anebo připomínají menší rybník. A chodci na zastávce neplánovanou sprchu určitě neocení. Tak k sobě buďme během deštivého rána ohleduplní. V Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami na moravských cestách. Viděli jsme je na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem a měří taky na výjezdu z Hranic na Opatovice, kousek za Teplicemi. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
9: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, únava u vás nemá šanci. Býci, očekávejte vesměs pozitivní vývoj. Blíženci, jako vždycky, chcete být na všechno připravení. Hradci, pokud to půjde, část povinností delegujte. Lvi, vy dneska dokážete i nemožné. Pany, ráno ovlivní, jaká bude vaše nálada po celý den. Váhy, prokážete svůj talent a také profesní vědomosti. Štíři, v jakékoliv situaci pomůže humor a smích. Střelci, skoro to vypadá, že zvládnete cokoliv. Kozorozi, hlídejte si emoce a vyhnete se tak problémům. Vodnáři, vaše energie možná trochu kolísá, radši zpomalte. A co mi ryby? Chladivá rosa nás prý probere líp než silná káva.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
3: Trna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
0: Tohle je Radio Metropol.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole

0: Fresh Proud Energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který se páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. Proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
3: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráče jménem Lee a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sit flash a nějakou tu práci.
2: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte Kima za Kima, nikdo to nepozná.
3: Jenže to profesionální čest nedovolí.
2: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den, šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: To ono je to pravda.
14: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
16: Milé

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Radio Metropole.
2: Spojujeme generace.
3: Spojujeme generace.
2: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je středa, 10. června. Terčem vandalů je restaurace Teresa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatele poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
1: Sport.
3: České fotbalistky prohrály poslední zápas skupiny B kvalifikace o mistrovství světa ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Kvůli prohře budou mít papírově těžšího soupeře pro play-off a unikl jim postup do elitní skupiny.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Proč je deštivé počasí super? Protože na zahradě poroste tráva, v záhoncích kytky a v lesích se bude dařit houbám. Připravte košíky. Víme, jak bude, dnešní teploty mezi 14 a 17 stupni. Má být deštivo a oblačno nebo zataženo.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, když prší a je pod mrakem. Motorkářů a cyklistů je na cestách samozřejmě méně, ale ti, co vyjedou, mohou být hůře vidět. Tak za volantem proto buďme dnes ještě obezřetnější. Klasické 10 až 15 minutové zdržení nabereme v olomouckém provozu, na Lipenské, na Kosmonautů, také na Chvalkovické ulici a policie teď dohlíží na provoz na D1 u Přerova. Jedeme s vámi a přejeme dobré ráno.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: www.radioplus.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
1: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the

0: Dostihova. Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky samozřejmě.

0: jestli, pokud to samozřejmě lze. Pokud je to malé miminko, tak napřed se snažíme jakoby odsát třeba zdutiny ústní, nosní, nějaký hlen a tak dále. Pokud je to dospělý člověk nebo větší dítě, tak opravdu podpořit v kašli. Pak až to není možné, snažíme se i nějakými vypuzovacími manévry, poplácání vlastně uprostřed lopatek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté tělo, jsou u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce.

0: Jste? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
8: Metropole!
9: Posloucháš Radio Metropole.
8: Taneční rádio z Olomouce.
9: Metropole!

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Řidiči v Olomouci, nezapomeňme na dopravní předpisy. Strážníci hlásí, že to dnes budou kontrolovat na 5 ulicích ve městě. Městská policie Olomouc bude hlídat rychlost na ulicích U Cihelny, Jelemnického, Hněvotínská, Junácká a Brněnská.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pokračuje modernizace dělnického domu v Blansku. V kulturním domě města přichází na řadu rekonstrukce elektroinstalace. Budova se dočká i menších stavebních úprav. Hotovo bude na konci letních prázdnin, informuje web Blanska. Brno míří na ISS. Brněnští vědci chystají pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici unikátní experimenty. Na ISS by je měl dostat astronaut Aleš Svoboda, jehož let do vesmíru je v plánu příští rok. Mezi vesmírnými pokusy je například tričko předpovídající stresovou reakci, dále jde o mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa, i experiment zkoumající imunitu. Připravili je vědci z brněnských vysokých škol, informuje ČT. Na elektrokole pozor, roste počet nehod s cyklisty na elektrokolech. Loni se meziročně zvýšil o 35%. Policie v Česku zaznamenala 867 těchto nehod, o rok dříve 641.
4: Je důležité znát limity toho elektrokola, umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu. I když nejsem třeba držitelem toho řidičského oprávnění, jsem povinen znát pravidla silničního provozu, řídit se s nimi a respektovat je.
3: Radí za dopravní policii Jana Pelešková.
0: Sport.
3: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. V zápase 32. kola Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin vyzvou již jistého vítěze soutěže Třinec.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Úžehy, úpaly nebo spálená ramena, to dnes nehrozí. Víme, jak bude, celý den má být oblačný anebo zatažený deštivý s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na mokrých silnicích, bouračky v Olomouci, také v Kroměříži a policie hlídkuje v Přerově nebo na Zlínsku. Víme, jak se jezdí tady. Ve středu na silnicích bacha na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 cm nebo jestli připomínají menší rybník. A chodci třeba na zastávce neplánovanou sprchu od vašich pneumatik určitě neocení. U kaluží opatrně buďme k sobě během deštivého dne, ohleduplní na cestách i na chodnících. V Olomouci nehoda na Janského ulici. V Kroměříži narazilo auto do dopravního značení na ulici Francouzská za velkoformáty a policie teď pomáhá a chrání v Přerově u Emosu na Lipnické nebo mezi Frištákem a Zlínem. Brzda střídá plyn, s námi jste za volantem in.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Jen pár hodin poté, co se začaly objevovat fotky z tajného rande manželů Vémolových v centru Prahy, přišlo ze strany slavného zápasníka vyjádření. Carlos Vémola reagoval na divoké spekulace a na svém Instagramu zveřejnil jasný vzkaz. Jakékoliv zásadní usmíření nebo společné balení kufrů rezolutně odmítá. Žádný velkolepý návrat se podle něj nekoná a realita všedních dnů je prý mnohem prostší. Pojďme dále, jak vyšlo už dříve najevo, rapper Lukáš Vaník alias DJ Venr se dostal do potyčky se zákonem, když se stal spoluobdobným

N na tom prý není psychicky dobře. No a ještě jedna smutnější zpráva. Fanoušci zůstali v naprostém šoku, když se dozvěděli, že v pouhých 30 letech zemřel bubeník Adam Matýsek, známý ze skupiny Nebe. Na sociálních sítích bylo zveřejněno parte, které odhalilo datum posledního rozloučení i s

0: muziky a energie, no a příště snad o něco veselej.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Radio Metropole
1: a dopolední chill.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Láska
6: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Posloucháš? Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
8: Velkolepé

0: Michalková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
4: Industriální prostor BOV.
3: Sochy Honzy Dostála.
4: Světla. A do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
3: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
5: Radio Metropole.
6: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
5: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned dva zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17.30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
1: Sport.
3: Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na dnešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Proč je deštivé počasí super? Protože na zahradě poroste tráva, v záhoncích kytky a v lesích se bude dařit houbám. Připravte košíky. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 14 a 17 stupni. Má být deštivo a oblačno nebo zataženo.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Zdravíme za volanty, středeční dopoledne na moravských cestách bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie měří v Olomouci na Velkomoravské Ušelky, také na Krapkově ulici u parku. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouc na Mohelnici u Unčovic nebo kousek za Olomoucí mezi Chomoutovem a Štěpánovem. Jeďte s námi a bez pokut.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
6: Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
5: A teď všichni, Mexická vlna.
7: Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: 13. června užijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli,

0: dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
1: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Jsme tady pro vaše klidnou polovinu pracovního týdne a víme, co podnikat. Olomoucké divadlo Tramtárie láká na divácký hit o mužích a o ženách a také o svádění. Je to romantická komedie Don Juan v New Yorku. Začátek v Tramtárii je dnes od 19 hodin a k dispozici jsou poslední vstupenky. Už zítra začíná oničovské kulturní léto. Na úvod zažijeme jedinečný koncert plný hitů a energie. Od 19 hodin kapela No Name a potom legendární Olympic. Oničovské kulturní léto už zítra. A šumperské kino Oko dnes promítá pět švestek a zítra zve na dámskou jízdu s novou romantickou komedií Po večerce. Celé se to odehrává na letním táboře a je to o druhé šanci na první lásku. V hlavní roli Vladimír Polívka. Užijte si den a poslouchejte dál.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Je to to!
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
15: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
16: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
17: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
16: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
15: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
16: No, to určitě.
18: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
19: Milé české.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Tvoje dopoledne.
4: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let
0: plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
1: Rádio.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je středa, 10. června. Terčem vandalů je restaurace Teresa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatele poničené zábradlí, u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
0: Sport.
3: České fotbalistky prohrály poslední zápas skupiny B kvalifikace o mistrovství světa ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Kvůli prohře budou mít papírově těžšího soupeře pro playoff a unikl jim postup do elitní skupiny.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, lehce pod mrakem a místy může sprchnout. Na teploměru by mělo být maximálně 15-16 stupňů. Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a k tomu zhruba 17 stupňů. Zatím to vypadá tak, že i v pátek bude trochu deštivější počasí, spadne asi 7 mm srážek. A biopředpověď, nebo chcete-li index zdraví, bude i nadále na jedničce, což pro nás znamená tu nejmírnější zátěž.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na Horním Lánu, je to v ulici Kavková, jde o ťukanec dvou osobáků. Policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D46, jak je sjezd na Držovice, taky na D1 na exitu Mořice nebo ve Svitavách na ulici U Tří mostů. A kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Temenické, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Zdraví tě, tvoje středeční Rádio Metropole. Pracovní týden je v polovině, blíží se 12. hodina a my taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Tak určitě jsou tady polední meníčka z Olomouce. Jdeme na to. Houbové lazaně nebo kapustové karbenátky a nebo palačinky se špenátem a krémovým sýrem. Tak to si můžem dát v restauraci Koza zůstala celá. Jsou tady taky kynuté knedlíky s čerstvými jahodami, fitness kuřecí risotto se zeleninou nebo královský kuřecí steak zapečený se šonkou, hermelínem a brusinkami. To nás čeká v Michalském výpadu. K mání jsou také kuřecí rarášci, medailonky z vepřové panenky nebo krůtí burger se švestkovou majonézou dneska v Hanácké na Dolním náměstí. A je to i telecí smažený řízek nebo halušky s bystročickým zelím dnes v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba trhané kachní maso s červenou řepou, sojové kung pao, záhorácký závitek anebo grilovaná kuřecí křídla s pikantním dipem. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: To ono je to pravda.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa, že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Let's go.

Tenhle fresh prout energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistý

0: akcí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který se páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. Proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
3: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráči jménem Lí a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sitzfleisch a nějakou tu práci.
2: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte Kima za Kima, nikdo to nepozná.
3: Jenže to profesionální čest nedovolí.
2: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den, šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
6: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
19: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
21: Tohle je Radio.

0: Na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítěz. Motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
0: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, místy docela deštivo a taky chladno. Dneska by mělo být jen kolem 15 stupňů, zítra a v pátek naměříme maximálně 17, což jsou na červen podprůměrné teploty. Dál taky čekáme nějaké ty srážky, nejenom odpoledne, ale navíc i večer a v noci. A to znamená, že do rána může napršet zhruba 5 až 15 mm.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci teď máme silnější provoz na Velkomoravské, na třídě Svobody, na 17. listopadu, anebo na Pavlovické. To zdržení je tady zhruba na 3 až 5 minut. Jinak odstavené auto máme hlášené na obchvatu Olomouce na dálnici D35, je to u toho exitu směr Globus a nehodu řešíme na Blanensku, na silnici 362 u obce Rosíčka. Máme tady srážku náklaďáku s osobákem. Ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche-olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 10. června a svátek slaví každá Gita a Margita. Dnes si připomínáme tak smutné výročí. V roce 1942 nacisté vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které nesmíme zapomínat.
2: Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, barbarsky zpustošil a srovnal se zem.
1: Narozeniny slaví klavírista Petr Malásek a zpěvačka Marcela Holanová. Ta má dokonce půlku latých 75. Gratulujeme. A 10. červen je také den ledového čaje. S ledovým klidem a chutí si užijte další den s námi. Hezkou středu.
0: Metropole právě dnes.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Radio Metropole.
8: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
11: Kde stojí kolony?
12: Jaké je počasí na Moravě?
13: A kam zajít na dobrou pizzu?
8: To všechno a mnohem víc u nás.
12: U nás.
10: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční v pátek a v sobotu na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. Zápas 32. kola dnes Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin hrají s Třincem, který je již jistým vítězem soutěže.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že počasí je dál pod vlivem zvlněné, studené fronty, což znamená, že maxima se odpoledne vyšplhají jenom na 15 stupňů, zítra a v pátek to bude zhruba 17. Dál se taky objevují přehánky, takže deštníky sebou. Mimochodem, během dnešního večera může na Moravě pršet i trvalej.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Je tady blesková doprava z našeho regionu. Bouračku máme hlášenou v Olomouci, na Brněnské. Je to úplně nahoře, jak začíná dálnice D46. Nehoda taky na Vyškovsku, v Rousínově, na ulici Rudé armády. Teď je tu kyvadlový provoz jedním pruhem. Jedná se o srážku dvou osobáků. A komplikace máme taky v Blansku, na Svitavské. I tady se řeší ťukanec dvou aut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Raní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc. Já se dusím.
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle

0: k zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
6: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Velkolep

0: Kubátová, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
5: Industriální prostor BOV.
4: Sochy Honzy Dostála.
5: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
4: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned dva zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17.30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
1: Sport.
3: Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na Tešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, lehce pod mrakem a místy může sprchnout. Na teploměru by mělo být maximálně 15-16 stupňů. Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přehánkami a bouřkami a k tomu zhruba 17 stupňů. Zatím to vypadá tak, že i v pátek bude trochu deštivější počasí, spadne asi 7 mm srážek. A biopředpověď, nebo chcete-li index zdraví, bude i nadále na jedničce, což pro nás znamená tu nejmírnější zátěž.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, taky v Lutíně na Olomoucké nebo na trase Prostějov Dub nad Moravou. Kontrolu můžeme potkat i na D1 u Přerova na exitu 282 na Olomouc a nebo na Svitavsku. Tady je to na silnici 43 na tom kruháči u Opatovce. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak už od nás víte, v Olomouci školáci vyzdobili domek pro řidiče tramvají. Jak píše Olomoucký deník, je to na Pavlovičkách a jde o práci žáků ze základky Gorkého. A je tady konec lepenkových kufrů a krabic. Přerovské Kazeto kvůli slabé poptávce muselo ukončit výrobu. Další informace pro nás má Report.cz. Tak a teď si zapíšeme do svých kalendářů, že každý letní čtvrtek budou ve Šternberku na hlavním náměstí podvečery plné hudby. Začíná se už zítra. Kompletní program najdeme už teď na www.šternberg.eu anebo taky na Facebooku města. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
2: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
3: Rádio Metropole.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
1: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je středa, 10. června. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech to řešili provozovatele poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
1: Sport.
3: Po vodě bude svištět olympijský vítěz Martin Fuchsa. Ve čtvrtek se představí na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. Účastní se tří disciplín. Pojede 500 metrů a kilometr a dále pak i pětistovku na double kanoji s bratrem Petrem.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál. Místy docela deštivo a taky chladno. Dneska by mělo být jen kolem 15 stupňů. Zítra a v pátek naměříme maximálně 17, což jsou na červen podprůměrné teploty. Dál taky čekáme nějaké ty srážky, nejenom odpoledne, ale navíc i večer a v noci. A to znamená, že do rána může napršet zhruba 5 až 15 mm.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dolní Novosadské, taky na obchvatu na dálnici D35 na exitu Nemilany a nebo v Krčmani na Olomoucké. A máme hlášenou nehodu na Svitavsku, na tom kruháči u Opatovce a bouráme taky na silnici 47 na trase Přerov Osek nad Bečvou. Je to konkrétně na průjezdu obcí Proseničky. Tady máme kolizi dvou osobáků a je to i s únikem oleje. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Láska
10: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme tady pro vaši klidnou polovinu pracovního týdne a víme, co podnikat. Olomoucké divadlo Tramtárie láká na divácký hit o mužích a o ženách a taky o svádění. Je to romantická komedie Don Juan v New Yorku. Začátek v Tramtárie je dnes od 19 hodin a k dispozici jsou poslední vstupenky. Už zítra začíná oničovské kulturní léto. Na úvod zažijeme jedinečný koncert plný hitů a energie. Od 19 hodin kapela No Name a potom legendární Olympic. Oničovské kulturní léto už zítra. A šumperské kino Oko dnes promítá pět švestek a zítra zve na dámskou jízdu s novou romantickou komedií Po večerce. Celé se to odehrává na letním táboře a je to o druhé šanci na první lásku. V hlavní roli Vladimír Polívka. Užijte si den a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
13: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
14: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí Veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční v pátek a v sobotu na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web Olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshop.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. Zápas 32. kola dnes Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin hrají s Třincem, který je již jistým vítězem soutěže.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teplo

0: pracovního týdne.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Bourá se na D640 směr Olomouc za exitem Drysicem, je to bez bližších podrobností, dvě osobní auta jsou v sobě taky na Komenského v Přerově, tady se to vyšetřuje a dá se to objet bez zdržení a nehoda je i ve Vyškově na Sochorově u letiště. Tady se jedná o střet osobáku a nákladního vozu, ale i zde se dá dostat. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Olomouci na Velkomoravské, v Zábřehu na Olomoucké a nebo na D35 na exitu Loštice. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tohle je Radio Met.

0: Fresh Proud Energie. To je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku. Dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo. Náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který se páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. Proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
2: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráče jménem Lee a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sitzfleisch a nějakou tu práci.
1: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte kima za kima, nikdo to nepozná.
2: Jenže to profesionální čest nedovolí.
1: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den, šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
3: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci.

0: Česká budoucnost začíná teď.
1: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Radio Metropole.
9: Spojujeme generace.
10: Spojujeme generace.
9: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
8: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned dva zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17.30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga. Sport. Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na dnešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Východ slunce přijde ve 4.44. Víme, jak bude. Zítra počítáme většinou se zataženou oblohou nebo vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami, místy s bouřkami a s teplotou nejčastěji mezi 14 a 17 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás potom čeká výhledově prakticky stejná předpověď.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole. Za volantem.
0: Dávejte si pozor na D640 mezi exity Drysice a Vyškov. Ve směru na Vyškov tu stojí osobní auto v jízdním pruhu a policie tu řídí dopravu Kyvadlově. Dopravní nehoda se řeší taky na Bezručově ulici v Zábřehu. Tady jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá obět, a došetřuje se i bouračka ve Vyškově u letiště na Sochorově ulici. I zde to řidiči obědou. Policijní hlídka je se 17. hodinou v Zábřehu na Olomoucké ulici, v oseku nad Bečvou a nebo na D1. Směr Přerov na exitu Lipní Kloučka. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
7: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
8: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: I just need something that's real.
1: Metropole právě dnes.
2: Máme středu 10. června a svátek slaví každá Gita a Margita. Dnes si připomínáme tak smutné výročí. V roce 1942 nacisté vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které nesmíme zapomínat.
3: Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, barbarsky spustošil a srovnal se zem.
2: Narozeniny slaví klavírista Petr Malásek a zpěvačka Marcela Holanová, ta má dokonce půl kulatých 75. Gratulujeme. A 10. červen je také den ledového čaje. S ledovým klidem a chutí si užijte další den s námi. Hezkou středu.
1: Metropole právě dnes.

0: tady, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
13: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
12: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
13: Co si vezmu na sebe?
12: Zalando.
14: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
19: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy nás

0: pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
1: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
2: Sport.
1: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.

0: a pohybovat okolo 15 stupňů. Počasí nás čeká se zataženou oblohou, deštivé a místy i s bouřkami. Podobně to bude vypadat taky v pátek, o víkendu i nadále počítáme s občasným deštěm a s teplotami okolo 20 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se za Bruntálem na cestě na Václavov, jde o nehodu osobního auta, ale opatrně se dá projet. No a stále se došetřuje taky nehoda nákladňáku a osobního auta ve Vyškově u letiště na ulici Sochorova. I tady je průjezd bez problému. Policejní hlídka je na D1 směr Říkovice na exitu Hulín Západ, taky na exitu Kroměříž Východ, v Plumlově anebo v Napajedlech na nádražní. Za Valmezem na cestě na Zašovou. Počítejte v tuhle chvíli s čtvrthodinovým zdržením. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře. Dojďte.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Metro Retro. Metropole.

0: 15 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě důležité zavolat o pomoc a držet se zase, a znova říkám, radami operátora tísňové linky. Podle toho, co se odehrálo, on vám samozřejmě poradí, jak dál.

0: lopatek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
2: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
4: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
3: Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teplota

0: pracovního týdne.
1: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa, že sa radovať smiem.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak už od nás víte, v Olomouci školáci vyzdobili domek pro řidiče tramvají. Jak píše Olomoucký deník, je to na Pavlovičkách a jde o práci žáků ze základky Gorkého. A je tady konec lepenkových kufrů a krabic. Přerovské Kazeto kvůli slabé poptávce muselo ukončit výrobu. Další informace pro nás má report.cz. Tak a teď si zapíšeme do svých kalendářů, že každý letní čtvrtek budou ve Šternberku na hlavním náměstí podvečery plné hudby. Začíná se už zítra. Kompletní program najdeme už teď na www.šternberg.eu anebo taky na Facebooku města. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Metropole. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Jen pár hodin poté, co se začaly objevovat fotky z tajného rande manželů Vémolových v centru Prahy, přišlo ze strany slavného zápasníka vyjádření. Carlos Vémola reagoval na divoké spekulace a na svém Instagramu zveřejnil jasný vzkaz. Jakékoliv zásadní usmíření nebo společné balení kufrů rezolutně odmítá. Žádný velkolepý návrat se podle něj nekoná a realita všedních dnů je prý mnohem prostší. Pojďme dále, jak vyšlo už dříve najevo, rapper Lukáš Vaník alias DJ Venr se dostal do potyčky se zákonem, když se stal spoluobviněným v kauze Adama Kajumiho. Dle policie obchodníka s lidmi. Otec Lukáše DJ Uvam reakci extra popsal zásah kriminálky i situaci svého syna, ten na tom prý není psychicky dobře. No a ještě jedna smutnější zpráva. Fanoušci zůstali v naprostém šoku, když se dozvěděli, že v pouhých 30 letech zemřel bubeník Adam Matýsek, známý ze skupiny Nebe. Na sociálních sítích bylo zveřejněno parte, které odhalilo datum posledního rozloučení i smutný vzkaz do nebe. Dle informací, které se momentálně šíří ve veřejném prostoru, měl Matýsek spáchat sebevraždu. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie, no a příště snad o něco veselej.
0: Topové info ze světa showbiznisu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole.
7: Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat, pomoc, já se dusím.
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě

0: Zátek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítěz motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
1: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 10 stupňů. Velmi podobné počasí výhledově přinese taky závěr pracovního týdne.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.